0: počuje, som na Radio Energy vody bezprostredne.
1: Čo sa te? 12. Vreme za sladolet.
2: Žena, majka, krajica. Familia Galaxy. Vkusen na vseki jezik.